Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?

Tri rádio.

0: David Guetta, I told you they wouldn't get on with us, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Příjemný poslech a skvělou náladu vám přeje Free Radio. Hlásí se Lukin a přináším novinky z hitparády. Novinka číslo 1, Fire a Alexandra Stan. Novinka číslo 2, Shades of Blue a John Summit. Třetí novinka hitparády KGB a slovenská Adela. Čtvrtá novinka hitparády Encore, Big Dreamers a

0: Tohle byly ukázky aktuálních novinek z Hitparády 107. Fríčka. Hlasování probíhá non-stop na adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl. Freeradio 107 FM. Právě teď ti hrajeme

Zpátečka Fríčka. Zpátečka Fríčka. 1994. 1994. Trap.

0: pěti po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Neptunika a Ambrose.

0: Vrňavka Tepeto. Mrně v Brně, Vrní v Trní. Žiho Brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Znamená, nevím, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: kam vyrazit.
1: Krásnou neděli, zveme vás dnes do divadla. Představení Pipi dlouhá půlčocha uvádí divadlo Radost v 10 a ve 14.30. Pohádku o pejskovi a kočičce nabízí divadlo Bolka Polívky 10 hodin. Slavný muzikál Vídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Dramatizaci humorného románu O smrti až na ten konec dobrý nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Hru Neboj, neboj uvádí divadlo Husa na provázku v 16 hodin a normální detektivní komedie začíná na provázku v 19 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: but I want another cocktail.
1: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
2: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
3: Free Radio 107 FM.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Neptunika a Andrea.

i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš? Nastraž uši.

0: Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
2: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
3: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

0: Raní rádio. Kam vyrazit?
1: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Představení Pipy dlouhá půlčocha uvádí divadlo Radost v 10 a ve 14.30. Pohádku o pejskovi a kočičce nabízí divadlo Bolka Polívky v 10 hodin. Slavný muzikál Vídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Dramatizaci humorného románu O smrti až na ten konec dobrý nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Hru Neboj, neboj uvádí divadlo Husa na provázku v 16 hodin a normální detektivní komedie začíná na provázku v 19 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: I'm a fireball.
1: I po 9. hodině si můžeš dát na Free Radio pořádný hudební nášup. Free Radio, pro tvoje lepší dopoledne.

0: Krásné dobré ráno, přátelé, na vlně 107 FM, na vlně Free Rádia, s vámi Janče Houbová, tak krásné vstávání, krásnou neděli, krásné dopoledne, no a my v tuto chvíli startujeme náš nedělní refresh Free Rádia s datem 3. května, kdy svůj svátek slaví mužské křestní jméno řeckého původu Alexej, které znamená obránce, nebo ten, který brání, pomáhá. V České republice se často vyskytuje ve zkrácené podobě jako Alex, takže Alexíkové všechno nej. Jinak dnes 3. května je také Mezinárodní den svobody tisku od roku 1991 a taky Mezinárodní den slunce od roku 1994, ovšem poprvé se slavil ve Spojených státech v roce 1978. Dneska má být nádherné počasí, takže den slunce, Mezinárodní den slunce můžeme oslavit úplně všichni i v Brně a na Jižní Moravě.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Ailey.

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Kalendárko Freerádia s datem 3. května je připravené, přátelé, pojďme se na to společně podívat. České země, rok 1645, 30-letá válka, začalo obléhání Brna švédským vojskem generála Lennarta Tortensona. Brno bránila posádka, které velel Jean-Louis Raduy de Souche. Takže pro Brno velká událost, rok 1871, medic Václav F. Kumpoš začal vydávat vědecko-popularizační týdeník Vesmír s podtitulem Časopis pro šíření vědy, přírodní, zeměpisné a národopisné, který se dvěma přestávkami vychází doposud od roku 1923 jako měsíčník. Rok 1945, květnové povstání českého lidu, povstání propuklo v Horním Pojízeří a Západních Krkonoších za vzniku revolučních národních výborů. Rok 1968, zahájen první veletrh spotřebního zboží v Brně, který trval do 15. května. Rok 1976 byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Pálava a rok 2000 vznikla česká Wikipedie. Pojďme se také podívat do světa. Rok 1994 Krištof Kolumbus poprvé uviděl zemi, jež byla později nazvána Jamajka. Rok 1802 Washington DC byl založen jako samostatné město ležící mimo jakýkoliv stát Spojených států. Rok 1945 britské vojenské letectvo potopilo německé lodě, celkem tak zahynulo bohužel přes 7 000 vězňů z koncentračních táborů a členů posádek. Pojďme se také podívat, kdo dneska slaví narozeniny. Tak například 95. narozeniny dnes slaví česká herečka, komička, vypravěčka, nositelka řádu Bílého lva, dvou českých lvů, ceny Itálie, TT a řady dalších ocenění, maminka herečky Simony Stašové, Jiřina Bohdalová. Krásné jubileum, všechno nejlepší. No a ze zahraničních osobností zpěvačka Celeste Buckingham. Tak přejeme taktéž všechno nej.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.

krásné dopoledne, Free Radio s vámi a přátelé, představte si, že do brněnských ulic nám vyjela májová šalina. Co to znamená, prozradím za okamžik.

0: Do brněnských ulic nám vyjela májová šalina. Dopravní podnik proměnil vůz číslo 1905 v pojízdnou galerii vzkazů od cestujících pro jejich blízké. Celkem na něm lidé najdou 49 různých pozdravů, vyznání i vtipných vět. Speciální šalinu mohou cestující potkat nejčastěji na linkách 2, 5, 6 a 9. Do výzvy se veřejnost zapojila během dubna a v provozují cestující budou potkávat do konce května. Tohle je úplně nádherný a takový, že vám to zvedne náladu, tak se určitě dívejte, mějte oči na šťopkách a třeba uvidíte májovou šalinu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
6: Rádio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Rádia. 107 Fríčka. 107 Fríčka.

Baťův kanál je tímto týdnem odemčen. První loď proplula novou plavební komorou Rohatec v Sudoměřice a oficiálně tak začal její provoz. Splavnou trasu prodloužila o 7 kilometrů na celkových 60 kilometrů. Nově se tak lodě dostanou až do Hodonína. Příprava stavby trvala téměř 25 let. Samotná výstavba začala v roce 2023. Komora za zhruba 400 milionů korun překonává výškový rozdíl mezi kanálem a řekou Moravou, tak pokud můžete, už teď si klidně vyhlídněte, která loďka bude ta vaše, když se projedete krásně Jižní Moravou. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

Krásné dopoledne, Free Radio s vámi Janča Houbová vám přeje krásné nedělní dopoledne, no a teď už pro vás chystám také májové kino novinky, na co vyrazíte v tento zamilovaný měsíc do kina. Mám pro vás klasiku, na kterou jsme dlouho všichni čekali, pokračování legendárního snímku Ďábel nosí Pradu, podrobnosti za moment, k tomu taky dobrodružný rodinný animák legendy Alicie a chybět nebude ani španělský thriller s příhodným názvem Na dnešní den neděle, tak se na to počkejte.

0: tobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Neptunika a Ambrose.

0: dočkali jsme se konečně v kinech pokračování legendárního snímku Ďábel nosí Pradu. Téměř 20 let po svém ikonickém stvárnění postav Mirandy, Andy, Emily a Nigela se Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci vrací do módních ulic New Yorku a elegantních kanceláří časopisu Runway v netrpělivě očekávaném pokračování fenoménu z roku 2006, který zasáhl, ovlivnil a definoval celou generaci. Já to nakousnu, Andy Sachsová si vybudovala vlastní kariéru mimo magazín Runway, ale nečekané okolnosti znovu přivedou zpět do prostředí, ve kterém kdysi začínala svoji kariéru. Emily a Nigel se mezi tím pohybují na vrcholu módního průmyslu, kde ambice a loajalita čelí novým překážkám a konfliktům. Na pozadí pulzujícího New York City se rozehrává příběh o moci, kariéře a osobních rozhodnutích ve světě, kde se pravidla mění rychleji než kdykoliv dříve. No takže ve zkratce Ďábel nosí Pradu 2, utíkejte do kina.
1: Čauky mňauky, tady Janča Houbová a každou neděli od 9 do 1.

0: vzpomínám. Tak buď u toho.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Teď už je dobrodružný rodinný animák legendy Alicie. Fantasy sleduje pětici hrdinů, kteří při souboji s čarodějem Darkelem nechtěně uvrhli celý svět do stavu věčného dětství. Proměnění v malé, vysmívané děti a rozhádaní pochybnostmi se legendy stáhly do ústraní. Když se však Darkel pokusí o definitivní převrat a uvězní princeznu, musí se rozpadlá skupina znovu sjednotit. Navzdory svému dětskému vzhledu se hrdinové vydávají na nebezpečnou misi, aby zlomili kletbu a dokázali, že k hrdinství není potřeba dospělost, ale odvaha. Vyražte do kina na nový dobrodružný rodinný animák Legendy Alicie.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Kino novinkou tohoto týdne je také španělský thriller Neděle. Její dramatu sleduje 17-letou Ainaru, která prochází zásadní životní krizí na prahu dospělosti. Zatímco se od ní očekává volba univerzity, ona v sobě objevuje hlubokou víru a zvažuje cestu řádové sestry. Toto rozhodnutí proměňuje bezpečné rodinné zázemí v prostor plný napětí a pochybností. Příběh citlivě vykresluje střet osobního přesvědčení s nepochopením nejbližších a zkoumá křehkost rodinných vazeb v okamžiku, kdy se mladá dívka snaží najít své vlastní místo ve světě. Tolik ve zkratce nová kinonovinka Neděle.
1: Za kolik bereš?
2: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
1: A proč ještě nejezdíš elektricky?
3: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
5: Prý Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

0: chvíli před 11. hodinou se také pojďme podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek a je to mužské křestní jméno řeckého původu Alexej, což znamená obránce nebo ten, který brání, pomáhá. V České republice se ovšem častěji vyskytuje ve zkrácené podobě toto jméno jako Alex. Jinak kromě toho, že mají Alexové svátek a Alexejové, tak je také Mezinárodní den svobody tisku a nebo Mezinárodní den slunce. Za malou chvíli už ty pika můžete vyrazit.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Krásné dopoledne ve společnosti Freerádia, Janča Hubová s vámi a teď už také májové typika můžete vyrazit. A kdo se potřebujete najíst, mám pro vás tip na food festival, mám samozřejmě i něco pro malé ladíče frička, něco pro celé rodiny a také máme první neděli v měsíci a to znamená, že má Moravská galerie vstup zdarma, další podrobnosti za chvíli.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Freerádiu.
2: Jenom na Freerádiu.
3: Ejli!

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: A kdo se potřebujete někde najíst, tak vyražte na Food Festival do Znojma. Je to taková gastroturistika, ochutnáte nějaké dobroty, objevíte nové chutě a užijete si skvělou atmosféru plnou jídla a zábavy. Čekají vás ty nejlepší street foody a akce je vhodná i pro rodiny s dětmi, tak se můžete vydat na Food Day Festival na Horním náměstí ve Znojmě.
2: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Kam vyrazit?
1: A teď už krásná výstava v Letohrádku Mitrovských s názvem S letohrádkem kolem světa. Rodinná interaktivní expozice s velkou hernou zaměřená na světadíly a cestování je otevřená od května do července 2026. Formou interaktivních her, skládaček a kvízu se seznámíte se všemi světovými kontinenty, poznáte různé kultury a prostředí. Malé dobrodruhy jistě nejvíc zaujme velká objevitelská loď, na jejíž palubě se mohou stát skutečnými mořeplavci a po vzoru Krištofa Kolumba objevovat daleké kraje. Výstavu zapůjčilo Vlastivědné muzeum v Šumperku, ovšem teď si tuto krásnou expozici můžete prohlédnout v Brně v Letohrádku Mitrovských.

0: Free Radio. Kamberazit.
1: A první neděle v měsíci, víte, co to znamená? Moravská galerie má vstup zdarma. Volný vstup se vztahuje na Umělecko-průmyslové muzeum, Místodržitelský palác nebo Pražákův palác. Do projektu je zahrnuta také vila Dušana Jurkoviče v Brně a expozice věnovaná architektu Josefu Hofmanovi v Brtnici.
2: Kilian Gang Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
3: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: Chvíli před 12. hodinou mám také něco pro malé ladiče Frička, jak jsem slibovala, víkendový program z pokusy Vevida s názvem Věda v bublině. Co vás čeká, objevíte, kolik vědy se skrývá v obyčejné bublině skrze efektivní pokusy. Vytvoříte si bublinového hada, bublifuková tvořítka různých tvarů a vyfouknete obří bublinu. Na závěr si ukážete, jak mohou bubliny levitovat a co se stane, když přidáme suchý led. Zhruba 45-minutový program z pokusy pro rodiče s dětmi od 5 let se konají vždy o víkendu ve 12, 14 a 16 hodin od dubna do června.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107

0: 12. hodina je tady, přátelé. V neděli 3. května je Janča Houbová s vámi a vy víte, co to znamená. Startuje hodina plná infa z Brna. Podíváme se na plazy na jižní Moravě, kteří jsou na vrcholu své jarní aktivity. Mám pro vás ještě jeden tip, kam můžete vyrazit, a to do Slavkova u Brna, kde je krásná nová expozice věnovaná napoleonským válkám. No a taky se podíváme na něco přímo z Brna. Městská část Brno Vinohrady připravuje nová parkovací místa. Tak se na to pojďme společně podívat.
1: Miluješ naše hity?

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
4: Neptunika a Ambra.

0: Žijeme Brnem.
1: Město Slavkov u Brna otevře 6. května novou expozici věnovanou napoleonským válkám. Vznikla v bývalých konírnách tamního zámku a představí mimo jiné originály spojené s Napoleonem, například jeho šavly nebo osobní předměty. Autentické předměty francouzského císaře dorazily v noci po letech vyjednávání z Paříže na Slavkovský zámek. Součástí bude i model bitvy tří císařů a interaktivní prvky. Projekt za zhruba 45 milionů korun má sloužit turistům i školám, takže nezapomeňte, od 6. května krásná nová expozice věnovaná napoleonským válkám ve Slavkově u Brna.
0: Free Radio, tvý brněnský rádio. Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate, Peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyplazuj to tvé jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Plazy na jižní Moravě jsou na vrcholu své jarní aktivity. Třeba v Národním parku Podyjí se turisté mohou v těchto dnech potkat s ještěrkou zelenou nebo užovkou stromovou. Právě nejdelší tuzemský had na turistický ruch doplácí. Desítky těchto chráněných živočichů přejedou cyklisté za jediný rok. Správci parku proto vyzývají cyklisty k větší opatrnosti. Je to tak, přátelé, já sama jsem teďka o víkendu potkala několik hadů, bylo to teda na Vysočině, ne na jižní Moravě. Nicméně opravdu opatrně koukejte kolem sebe, ať nějakého plaza nepřiženete k úrazu.
1: Prý rádio, tvý brněnský rádio. Prý rádio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.

0: Městská část Brno Vinohrady připravuje několik projektů, které by mohly vyřešit dlouhodobý nedostatek parkovacích míst. V jižní části sídliště by mohl vzniknout parkovací dům až pro 350 aut. Další menší úpravy přidají desítky míst v ulicích. O plánech informovalo vedení radnice ve zpravodaji. Městská část zároveň řeší také neprůjezdné cesty, které komplikují průjezd záchranářům nebo popelářům. Některé projekty už čekají na povolení, jiné jsou zatím ve fázi příprav. Tak já doufám, že co nejrychleji se tohle podaří vyřešit, ale myslím si, že teda problém s parkováním není pouze problém Brna Vinohrad, ale spousty jiných městských částí, takže doufám, že do budoucna se to v několika dalších také trošku zlepší.
1: Prý rádio, tvý brněnský rádio.
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

Přátelé, ranní refresh Free Rádia se nám nachýlil ke konci. Za malou chvíli už také 107. Fríčka, potom Markéta Hučková, Retro Party, Retro Pecky na vaše přání a večer nám to uzavírá House for You s Mackie Martinem. Buďte s námi, mějte nádhernou neděli, užívejte krásné nedělní odpoledne. No a za týden se na vás opět těším, Janča Houbová s vámi, a nezapomeňte příští neděli v 9 v nedělním refreshi. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

free. Come on, girl.

0: Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM. Free Radio. Free Radio. 107 Frýčka. 107 Frýčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: 3, 2, 1. Ciao tutti. Hello everybody. Dámy a pánové, nastal okamžik, kdy vás můžu opět přivítat na startu nejnovějšího kola hitparády 107 Frýčka. Na tento týden je pro vás připravená hudební přehlídka s pořadovým číslem 1002. U mikrofonu se hlásí Lukáš Bartl a všem, kdo ladí, bych chtěl popřát hezkou zábavu, přátelé. Co máme před sebou? Hned na začátek je tady jedna z nejdůležitějších věcí a to je hlasování. Jak to dopadlo? Stránka freeradio.cz/top107 před okamžikem odevzdala svoje výsledky. Věřte nebo ne, ale dohromady to dělá fantastických 3265 hlasů do dnešního kola. CCA máme tento týden o necelých 300 hlasů méně než v minulém kole, ale myslím, že jako vzhledem k počasí je to naprosto v pořádku, prosím vás. Ne, abyste hlasovali, když je venku krásně. Já vám rozumím. Za všechny hlasy do hitparády moc krát děkuju jménem celého týmu Free Radia. A teď už máme před sebou 3 skladby z minulého finále. Omrkneme, jak to dopadlo minulé kolo. V minulém kole jste na první 3 místa poslali tyto pecky. Třetí pozice Galliano, Italo Brothers a Aaron Chupa. Druhé místo, tam se nám z jedničky propadla bomba Joyride, Oliver Tree. A první místo, minulé kolo, komu si Gira, komu si Bala, Gabri Ponte a Mauricio Bucalo. Tak to bylo odhlasováno před týdnem, konkurence je veliká a finálová bitva by v té dnešní závěrečné části mohla být o to zajímavější. No já jako fandím tomu, aby to bylo napínavý do posledního okamžiku a já myslím, že to bude jakoby pořádná jízda, takže držte si kloboučky a jedeme dál. Jakmile, přátelé, vyřešíme odpadlíky, tak už bude připravená první novinka, takže mám takový návrh. S tím loučením se dneska nebudeme zbytečně loudat a vlítneme na to. Jako první dnes odchází po 16 týdnech Robin Schulz a jeho skladba Embers. Odpadlík číslo 1 Embers od Robina Schulze, konec po 16 kolech. Druhá skladba, která opouští hitparádu, je skladba SOS, spolupráce polského producenta Gromyho a k tomu Stephen Put. 24

0: deseti týdnech. Jako třetí dnes z hitparády Free Radia odchází Switch Disco a Declan McKenna. Skladba Brazil končí po 13 týdnech. Odpadlík číslo 3 tedy Brazil, konec po 13 kolech. A čtvrtý odpadlík tohoto týdne je skladba Fate, tedy spolupráce Alesso a Pendulum. Tohle je čtvrtý odpadlík, Alesso Pendulum, skladba Fate, konec po 12 kolech. Jakmile vyřešíme odpadlíky, máme před sebou novinky, je to pravidlo v každé hitparádě. Odpadlíci dopadli tento týden tak, jak jste odhlasovali, ale zásadní je, že nám svým odchodem uvolnili místo pro dnešní novinky. A to bude velkolepá přehlídka, dámy a pánové. Jako první ochutnávku ze světa novinek si dáme italsko-francouzskou spolupráci. Je to projekt Milky. Milky je italský dance-popový projekt, který založili dva producenti, Giordano Trivelato a Giuliano Sacchetto. Přičemž italská zpěvačka Giudita Gaza je jejich hlavní zpěvačkou na albu Star, odkud pochází ta novinka. A teď vysvětlení, proč jsou jako na fotkách, na internetu a na albech, proč jsou tam čtyři lidi, přestože na všech nahrávkách zpívala Giudita, tak pro videoklip k tomuto singlu Just the Way You Are byla použita modelka, kterou byla Egypťanka Sabrina Eilah. Úplně stejnou modelku pak použili na vinylovém obalu. Hlas této modelky je prý sice příjemný, ale přesto se neobjevil na žádné z nahrávek projektu Milky. No a k tomu všemu se na produkci této skladby podílel i samotný David Guetta a to je ta francouzská část této italsko-francouzské spolupráce. Jeden národ, jedna stanice, one nation, one station. Je to tak, ladíte Free Radio, odkud vás zdraví Lukin, ještě jednou pohodové odpoledne a skvělou zábavu. Užívejte poslech, tohle je start hitparády 107 Fríčka s číslem 1002. 107. místo, novinka číslo 1, Just the Way You Are, Milky a David Guetta.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Novinka hit parády.

0: Jednička za námi, Just the way you are, 107. místo Milky a David Guetta. Jak se jim to povedlo, můžete ohodnotit hlasováním do příštího týdne. Druhá novinka bude v našem žebříčku startovat pod vlajkou Německa. Novinku s názvem Coming Home vyprodukovali právě pánové z projektu Neptunika. Neptunika, kdo by náhodou nevěděl, je německé DJské a produkční duo, působící hlavně v oblasti elektronické taneční hudby. Celé duo tvoří Maximilian Bonnet a Nicolas Hein. Já myslím, že dál už není třeba je představovat. Všichni víme, jakou dělají kluci z projektu Neptunika muziku. Ale mám tady upozornění, tentokrát je to jako malinko změna. Možná byste nečekali, když se řekne Neptunika, každý čeká rychlou muziku a remixy, ale tentokrát jakoby pánové vyrazili jiným směrem. Co na to budete říkat, to se dozvíme během hlasování. Vokály doplnila zpěvačka vystupující jako Umbrella a to, když budete hledat na internetu, tak to skoro nenajdete, protože vás vždycky a všude ve všech článcích opraví internet na Umbrella's U, jako Umbrella, jako písnička od Rihany. Kdežto tohle je Umbrella's A, normálně A-M-B-R-E-L-L-A, Umbrella. Umbrella, pozor na to, to je česká zpěvačka a textařka, která se v roce 2024 proslavila první mezinárodní spoluprací právě s projektem Neptunika. Takže oni už spolu něco dělali. Jejich společným nejvýraznějším počinem je skladba Fever, na které se podílela jak vokálně, tak autorsky. Pozor na to, kdo pak nám to tady roste v Česku. Takže Umbrella, obrovská pochvala a teď si posekneme tu spolupráci. 106. místo, novinka číslo 2, Coming Home, Neptunika a Umbrella.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107. Fríčka.

0: novinka hit parády 107 Frýčka s pořadovým číslem 1002. Další novinka je připravená. S další novinkou, která dostala název It's Me, se dostáváme až do oblasti Jižní Koreje. A přátelé, je to jihokorejská dívčí skupina známá jako Eyelid. Eyelid je dívčí skupina, kterou založila společnost Belift Lab a bylo to prostřednictvím reality show Are You Next, kterou vysílala stanice JTBC v roce 2023. Tam to celé začalo. Zkrátka něco jako u nás, reality show o zpěvácích a talentové show a pak jsou z toho nové celebrity a nové hvězdičky a vycházející hvězdy, hlavně teda pěvecké. Celá tato skupina se skládá z pěti členek. Yunah, Minyu, Moka, Wonhee a Iroha. Jakmile uvidíte jejich fotky, pochopíte, že je velmi těžké rozeznat, která je která. Vypadají holky skoro jako paterčata. Nicméně, my jsme tady kvůli tomu, jak se jim povedla novinka It's Me. Jdeme na věc. 105. místo pro tento týden, třetí novinka hit parády It's Me a jihokorejská skupina Eyelid.
1: Free Radio. Free Radio. 107 Frýčka.

0: třetí novinka hit parády, jeho korejská skupina Eyelid a novinka It's Me. No a teď už posledňáček, ledňáček. Jako poslední z dnešních novinek si dáme krásnou spolupráci s krásným názvem. Novinku Sorry Papi vydávají společně Topic a Becky G. Tobias Topic je německý DJ a hudební producent chorvatského původu, asi dobře znáte Topika a jeho muziku. Rebecca Marie Gomez, profesionálně známá jako Becky G, je americká rapperka, herečka, tanečnice a taky zpěvačka. 104. místo pro tento týden jejich spolupráce, takže novinka číslo 4, Topic Becky G a skladba Sorry Papi.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. 107. Fríčka. Novinka.

Paráda 107 Fríčka číslo 1002. 1002. vysílání této skvělé hitparády. Mám radost, že ladíte, mám radost, že posloucháte a mám radost za kompletních 3265 hlasů, které se vám podařilo nazbírat do tohoto kola hitparády. Novinky máme za sebou, včetně informací, takže teď nás čeká krátká rekapitulace, souhrn nováčků a potom už 50. Místo 50. se ve studiu Free Radia pomaličku připravuje a tohle byly dnešní horké novinky. 107. místo, novinka číslo 1, Just the Way You Are, Milky a David Guetta. Druhá novinka hit parády Coming Home, 106. místo, Neptunika a Umbrella. Třetí nováček hit parády, 105. místo, skladba It's Me a jeho korejská skupina Eyelid. It's me. Čtvrtá novinka hitparády pro tento týden, topic Becky G, prozatím 104. místo, Sorry.

0: právě teď přináší místo 50. Novinky máme za sebou, včetně rekapitulace, pro koho budete hlasovat, to už je pouze na vás. Po rekapitulaci je tady 50. pozice, ze které bude startovat Petarda Think About Us. Na 50. místě pro tento týden Sony Fodera, D.O.D. a Poppy Bascomp.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Freeradia. Kašmír. Kašmír. Becky Hill a Jay

0: Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
4: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Absolutní padesátka.

Sedmička Frýčka. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107. Slušná 47.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: 107 Fríčka.
1: 107 Fríčka.
0: Vyšperkovaná 6.

0: prvních pět bomb za námi. Jedna bomba vedle druhé. Začínáme u 50. pozice. Už to bylo pro tento týden překvapení. Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bascomp, Petarda, Think About Us. Minulé kolo, pozice 68 a tento týden rovnou skok na 50. Pokud jste hlasovali pro tuhle sestavu Sony Fodera a další, máte bod plus. Povedlo se dostat skladbu z 68 rovnou na 50, což je důležité, abyste v hitparádě proletěli tím éterem. 49. místo, Rudimental Khalid, All I Know, pokles o 4 pozice. Další pecka je 48. místo, Pnau a The Warning, Tu Corazon. Mám tady koment k tomu, minulé kolo Tu Corazon, 72. místo. Opravdu 72. tak jsem si říkal, že tohle se nechytlo a že australskému projektu Pnau se to asi jako nepovedlo, nebo našim lidem se to nebude líbit, ale v tomhle kole nastala změna a skladba Tu Corazon vyskočila na 48. Další situace, kde se vracíme ze spodní části nahoru, je Aaron Chupa, Cash on Grooves. Minulé kolo, tato bomba, 52. místo, v tomto kole 47. Aaron Chupa tedy poskočil nahoru v naší hitparádě a stejným směrem to měla i Minelli a Busta Rhymes. Spolupráce Azucar chytila druhý dech a z 51 se nám vrací na 46. místo hitparády. Teď už 45. Kdo tam bude? Je to česká vlajka? Což je asi jasná věc. Dámy a pánové, Ferrari a Mikolas Josef.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitri, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
3: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
4: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 frička. 107 frička. Největší hit paráda v českém éteru.
5: Grandiózní 45. 1, 2, 3.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: 107 Fríčka.
1: 107 Fríčka.
0: Suprová 1-4.

Rádia Eva Max Don't Click Play. A během toho, co jste si vychutnávali tuhle pecku a skladbu Don't Click Play, tak ve studiu Free Rádia už se připravovala rekapitulace a krátký souhrn těch prvních 10 hitů, jak to vlastně dopadlo a jak to vlastně v našem žebříčku vypadalo. 50. místo Think About Us, Sony Fodera, D.O.D. a Poppy Bascomb. 49. místo All I Know, Rudiment.

0: obsadili Lunax a Italo Brothers Rave Eternally. A 41. před okamžikem Don't Click Play, Spojené státy americké a Ava Max. Takhle vypadala první desítka z aktuálního kola hitparády 107. Flíčka. Já myslím, že dobrý, co myslíte? Co? Za mě výborný. Ještě jednou, těsně předtím, jestli odpálíme 40. pozici, děkuji všem, co jste aspoň jednou klikli za poslední týden na naší hlasovací stránku, protože sice necelé 300 míní než minulé kolo, ale je to nádhera. 3265 kliknutí. Pochvala pro hlasující flíčkaře a teď už slíbená další pozice. Místo 40. Bad Angel, Anima a Lisa.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišti v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
3: Free Radio. Kam vyrazit?
4: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Hru Lidovky jdou do Řiti uvádí divadlo Redota v 17 hodin. Hru Déšť uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Operu Agripína a vízí Janáčkovou.

0: 12 hodin. Představení Reál i ty nabízí Industra v areálu nové zbrojovky v 19 hodin.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.
2: Maximální 40.

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Frýčka.
1: Monstrózní 39.

0: 7 Fríčka. Zahlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Šťavnatá 7:30.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: 107 Fríčka.
1: 107 Fríčka.
2: Přepichová 630.

Tisící druhá hitparáda, 107. Frička, dámy a pánové, doufám, že si to užíváte. Nejenom, že je to hudební přehlídka, je to taky hudební show na 107 FM. Za námi dalších pět kousků, 36. místo, byl to Kašmír, Jason Ross, Brianna Grace a Ultra Love. A tahle ultraláska si polepšila ještě o dvě pozice, minulé kolo 38, tento týden 36. místo. Já se vrátím směrem dolů, 37. místo, tam totiž doskočil Skokan týdne, hned se k tomu dostaneme. 38. Alesso, Sasha Destiny a 39. místo, tam se nám z 28. pozice propadla skladba Boy You Turn Me, spolupráce Felixien a Kaskáda. Takže tady to bylo směrem dolů, ale jinak jako pořád dobrý 39. místo. Lepší jak 90, že jo? Teď ale zpátky na 37. Tam doskočil Skokan týdne. Je to skladba Fire od Alexandry Stan. Podle fríčkařů nejúspěšnější novinka. A zároveň taky bylo poznat, že se dostala úplně nejvýš. To znamená nejlepší novinka, zároveň Skokan tohoto týdne. Alexandra Stan Fire, skok ze 107 rovnou na 37. místo. Kdo pak se stal propadákem? Tak, tady jste odhlasovali polská Margaret a skladba Let You Talk About It. Minulé kolo už teda jako 69. místo, takže Margaret jako nebyla v éteru, ale držela se na 69. pozici, což už v tomhle kole nebylo tak veselé a skladba Let You Talk About It se propadla na rovné sté místo. Stovka. Sté místo Margaret, Let You Talk About It, propadák tohoto týdne. 37. místo Alexandra Stan Fire, skokan tohoto týdne. Další důležité informace jsou za námi, teď už 35. pozice. Je tady velmi, ale velmi známá dvojce David Guetta a Cedric Gervais. 35. pozice pro tento týden If a Better World.

0: Dej dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
0: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Senzační 35.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka. Poladěná 34.

Free Radio. Hitparáda Free Radia. 107 Frička. Největší hitparáda v českém éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Stylová 32.

30. místo hitparády. Já to nemůžu teď prozradit, čeká nás ještě rekapitulace. Ale mám tady informaci ke skladbě The Fate of Ophelia, která teď dohrála v hitparádě. Je to skladba od Taylor Swift, to je jasná věc, ale co se stalo? Co pak se stalo? Vy jste se rozhodli, že Taylor Swift zkrátka v té horní 50ce chcete. Minulý týden 44 se skladbou The Fate of Ophelia, tak jsem si říkal 6 jako schodů nebo 6 míst do 50ky, Taylor asi vypadne, no ale stál se opak. Takže ani já jsem to neodhadl správně a netrefil jsem, kdo bude postupovat a kdo se propadne. Taylor Swift to zvládla a ze 44ky se přesouvá na 31. místo. Teď už ale celá rekapitulace, ať víte, jak ta desítka vypadala. 40. tento týden, Anima, Lisa, Bad

0: už se nemusíme zdržovat a skočíme rovnou na 30. místo. 30. pozice pro tento týden, Sky Falling Down, Fry Schwimmer a taky René.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate, Peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho Brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
5: Na mě nevyplazuj to tvoje jazyčisko.
4: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
6: Free Radio.
7: Free Radio.
6: Hit paráda Free Radia.
7: 107 Fríčka.
6: 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Vzrušující třicítka.

0: 107. Fríčka. Zahlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Strhující 27.

26. pozice tento týden v rámci hitparády 107. Frýčka Kung z Theophilus London a jejich spolupráce Galaxy. 27. pokud se nemýlím, první zhoda tohoto kola, protože 27. pozice pro Kláse a skladbu Sadness minulé kolo a 27. pozice pro Kláse i tento týden. 28. tam se polepšila Blanka z Polska se skladbou Memories. Čirou náhodou stoupá tento týden, minulé kolo 39. místo. Tento týden 28. jak jsem říkal, a 29. místo, tam se nám propadla bomba Give Me That Noise, Scooter, Harris and Ford a Shibui, minulé kolo 12, tento týden 29. místo. Krátké informace jsou za námi, teď už 25. pozice, je to skok z 30. Postup nahoru o 5 pozic se povedl finskému projektu Aben. 25. místo pro tento týden, Hurts.

prosto fantastická dneska. Tisící druhé kolo této parádní show jménem 107 Fríčka. Co dodat? No nic, no další informace budou rekapitulace, ať si můžeme pustit místo 20. Za okamžik poletí do éteru už 20. Teď ale zpátky na 30. místo. Tam startovali Fry Shimmer a taky René. 30. místo tento týden Sky Falling Down. Další pozice, tedy místo 29. Scooter, Harrison Ford, Shibuya, Gimme That Noise. 28. Memories, Blanka. 27. místo Class, Sadness.

0: Aztek, Pitbull, Gabri Ponte, 21. Hlasování do hitparády 107. Flíčka probíhá kdykoliv. Kdykoliv, když máte čas, chuť, nebo když je venku škaredě, klikněte si taky. Je to zadáčo.
1: Aztek, Pitbull a Gabri Ponte. Pretty Woman.
0: Děkujeme, Romčo. Pretty Woman 21. Tak ještě k hlasování. Hlasujte kdykoliv, když máte náladu. freeradio.cz/top107. Teď už je 20. místo pro tento týden. I Lose Control a Dua Lipa.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.

0: 107 Frička. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Nažhavená sedmnáctka.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: 107 Fríčka.
1: 107 Fríčka.
0: Vymazlená 16.

0: 107 Fríčka.
1: Představte si, dámy a pánové, že hlasující fríčkaři si dali takovou práci. Tolik času strávili na stránce freeradio.cz/top107, že se povedlo nazbírat 3265 hlasů a to není jen tak. Za tuhle aktivitu, za tuhle práci, za tuhle věrnost a za to, jak se to hezky zvládli, za to máte obrovskou pochvalu. Díky vám, díky posluchačům Freerádia, díky hlasujícím fríčkařům a fanouškům hitparády. Je ta hitparáda skvěle namíchaná. Je to originál každý týden a tento týden se mi to náramně líbí, protože se absolutně nejsem schopnej trefit do ničeho, co bych jako normálně typoval. Když máte za sebou x set hitparád, tak máte už jakoby určitý odhad, tak jako moderátorský očko nebo jaký tušení jakoby, ale mě to dneska nevychází. Jako vůbec. Na nic, co jsem minulé kolo typoval, že by mohlo mít úspěch. Úspěch nemělo. Všechno, co jsem si říkal, že poletí dolů, tak jste svým hlasováním posunuli nahoru. Takže i já tady teďka sedím, hledím a koukám na to, jak to krásně vypadá a hlavně, co přichází na dalších pozicích. Jdeme na krátký přehled. 19. místo, nečekaně prostě návrat skladby Madhouse. Já jsem si říkal, už je to ohraný, už to ty lidi nebaví. Timmy Trumpet, W&W a Dahul Madhouse najednou skok. Minulé kolo 29. místo, tento týden 19, prosím pěkně. Takže krásný postup směrem nahoru. Podobně Giorgio Prezioso, ten je nesmrtelný. Vánoční skladba Christmas Dan zase drží zuby nechty. Minulé kolo už 31. místo, tak říkám, pomalu jde Giorgio dolů. Ale co? Ne, jde nahoru. Giorgio Prezioso, tedy postup z 31. pozice nahoru směrem na 18. místo. Shakira, Zoo, minule 14. dneska 17. To je pohyb celkem o 3 pozice. Žádný velký průšvih. Shakira pořád dobrý. A 16. místo, další postup směrem nahoru. Milk, Inc. Unstoppable z 13. pozice skok na 16. Já děkuji všem, co v tom máte prsty. A to jsou všichni, kdo hlasovali. Poděkování za celý tým, jenom za mě, ale za celý tým Freerádia, za všechny kolegy a moderátory, kteří aktuálně nejsou ve studiu, ale určitě si taky hitparádu rádi poslechnou, aby zjistili, co se vám líbí, které novinky měly úspěch a které vůbec ne. 15. místo je tady Alan Walker, Steve Aoki a nádherná skladba Broken Angel.
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
0: Freerádio. Hitparáda Freerádia. 107 Fríčka. Největší hitparáda v českém éteru.
4: Rozkošná patnáctka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Super 13.

0: Free Radio 107 FM, nádherné odpoledne, přátelé. 11. místo v hitparádě. Co na to říkáte? Co na to říkáte? Je to propad ze čtvrté pozice. Což teda musím uznat, že tady v té horní části hitparády už jsou to důležité změny. Pokud vypadly právě teď Sia a Lil Wayne se skladbou Paper Kingdom ze čtvrté pozice, je nad slunce jasné, že tam bude někdo jiný. Postupně se k tomu dostaneme. Vydržte chviličku, než si dáme další opáčko. 20. příčka tento týden, postup směrem nahoru, Dua Lipa a I Lose Control. 19. místo pro tento týden, Madhouse, Timmy Trumpet a další. 18. překvapení, Giorgio Prezioso, Ela Christmas Danza. Na 17. pozici Zoo a Shakira. 16. místo Unstoppable, Milk Incorporated. 15. pozice Alan Walker, Steve Aoki, Broken Angel. 14. místo, propad z 5. pozice, Armin van Buuren, Sasha, Set Me Free. 13. tento týden BB Rexa a Faithless, New Religion. Miles Away, Offenbach, 12. místo. A Paper Kingdom, Sia, Lil Wayne, 11. pozice. Posloucháte hit parádu 107 Flíčka s Lukinem, tento týden pořadové číslo 1002. Je to poskladané tak, že, jak už jsem říkal, já sám jakoby valím oči a jakoby song za songem je to větší a větší překvápko pro mě. Ze čtvrky na jedenáctku se propadla skladba Paper Kingdom a teď už otevíráme místo 10. 10. pozice, James Hype, Sam Harper a taky Bobby Harvey. Na 10. pozici pro tento týden Waterfalls.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Free Radio. Hitparáda Free Radia. 107 Fríčka. Největší hitparáda v českém éteru. Hustá desítka.

0: Na 107 FM právě teď pokračování hitparády, 107 Frýčka, za námi 9, 8, 7, dokonce i 6. Šesté místo 89ers, Remy Rockers, Back to 89, 7, zázrak tohoto kola. Postup skladby Wait So Long, Swedish House Mafia, minulé kolo 17, tento týden skok na místo 7, podobně Fisher a jeho Rain, je to nádherný jump, prostě Fisher se z ničeho nic zvednul a letí z 20 na 8. Perfektní hlasování, tohle bych prostě nečekal. Rain tady 8. místo a Rain v top 10 pro tento týden, což je velmi důležité. A další zásadní změna, Galliano na 9. pozici. Jak je to možný tohle? Hlasování naprostá pecka, 3265 hlasů, ale takovej mix, jaký tady dneska máme v těch pozicích, tak to jsem nečekal ani omylem na startu hitparády. Děkuji za všechny hlasy, nádherně jste to vymysleli, nádherně jste odhlasovali a má to opravdu šťávu tento týden. Takže velké změny na 9. i 8. Fisher, který skočil z 20. Swedish House Mafia za 17. na 7. Je to perfektní. A teď pozor, máme před sebou 5 nejlepších hitů tohoto týdne a těchto 5 skladeb si můžeme omrknout dopředu. Podíváme se, kdo se probojoval. S nejvyšším počtem hlasů mezi top 5. To znamená top 5 v ukázkách bez 5. místa. To už je připraveno na to, že poletí do éteru. Takže 5, jakoby, jak vždycky říkám, to už je kazeta vražená v kazeťáku, ta už vytáhnout nepůjde. Ale teď se pojďme podívat na 4., 3., 2. a 1. místo. Kdo to dneska bude? Neskutečný počet hlasů tento týden zasypal skladbu Sun Shines On Me a já mám takový pocit, že Armin si jako brousí zuby na to odnést si 1. místo. Armin van Buuren, Glockenbach, Sun Shines On Me, velmi, velmi úspěšná skladba tohoto kola. Ale pozor, je tam konkurence. Hlavně taky vítěz z minulého týdne. A to bývá takové jako nepsané pravidlo, že vítěz se jako nechce pustit z té první pozice, ale uvidíme, jak jste rozhodli. Já se na to hrozně těším, na to finále. Protože pořád v té hitparádě je Oliver. Kam se rozhodl tento týden usadit Oliver, nebo kterou pozici jste mu vybrali? To jsem taky zvědavej. Jestli to jako vydrží na té dvojice, nebo se propadne na 3, nebo se vrátí na 1, to je zatím ve hvězdách, ale už jsou ty hvězdy celkem blízko, přátelé. Doporučuji držet vlnu na 107 FM. Ukázka s číslem 4. Pozor, další skladba, která bojuje o zlatou medaili, je Analog Heart a Class. Musíte uznat, že ta sestava Armin, Gabri, Oliver a Klaas, to jsou hvězdy tohoto týdne hitparády 107 Frýčka. Kdo si odnese za tou medaili, zatím nevíme, ale nebudem to zdržovat, ať se to co nejrychleji dozvíme. Po ukázkách zpět mezi 6. a 5. 5. místo právě teď poletí mezi vás. 7 z minulého týdne, 5 pro tento týden, Rave from Outer Space. Na 5. pozici tedy W&W a taky Scooter.
1: Miluješ naše hity?

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
6: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili recepturu. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
7: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Hru Lidovky jdou do Řiti uvádí divadlo Redota v 17 hodin. Hru Déšť uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Operu Agrippina a vízí Janáčkovo divadlo v 18 hodin. Představení Reál i ty nabízí Industra v areálu Nové zbrojovky v 19 hodin.
8: Čauky mňauky, tady Janča Houbová a každou neděli od 9 do 1.

0: Tak buď u toho.
1: Free Radio.
2: Free Radio.
1: Hit paráda Free Radio.
2: 107 Frička.
1: 107 Frička. Největší hit paráda v českém éteru.
3: Skvělá pětka.
4: Scooter. W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

Hit paráda Free Radia. 107 Frička. 107 Frička. Největší hit paráda v českém.

and gentlemen, dámy a pánové, druhé místo hitparády 107. Fríčka, komu si Gira, komu si Bala. Co to znamená? Jednička z minulého týdne neobhájí vítězství. Ano, zlatá medaile zůstane v Itálii. Gabry Ponte, Maurizio Bucalo se z první pozice propadli na dvojku. My máme před sebou právě teď poslední opáčko, tady poslední rekapitulaci. Po ní přijde fanfára a fanfárou jako vždy v každé hitparádě vítáme vítěze. Za chvilku je to tady, přátelé. Teď ale opáčko. Desáté místo, James Hype, Waterfalls. Devátá pozice, Galliano, Italo Brothers, Aaron Jupa. Osmička, Fisher a jeho Rain. Hned vedle Austrálie, Švédsko, na sedmé pozici, Swedish House Mafia, Wait So Long. Šestka tento týden 89ers a Rimini Rockers, Back to 89. Místo páté WNW a Scooter. From outer space, yeah. Čtvrté místo tento týden jako zázrakem postupující skladba Analog Heart. Čtvrté místo tedy Klas. 18 rovnou na trojku vyskočil Armin van Buuren a Glockenbach. Tohle je nádherný comeback a skvělý postup pro skladbu Sun Shines On Me. Bronzová medaile a třetí místo hitparády 107. Fríčka, tedy Armin van Buuren a Glockenbach.

0: a my jdeme na jedničku pro tento týden. Rovnou skok na první pozici. Připravíme se a pozor, ladies and gentlemen. Tam ta dam tam tam ta dam tam ta. První místo hitparády 107 Frýčka a vítěz tisícího druhého kola je opět Oliver Tree a bomba Joyride. Je to jednoznačný výsledek. Pokud si říkáte, těsně to zvládl nad Gabrym a za týden zase Gabry zpátky, nemyslím si. Já jsem si schválně udělal poznámku, prosím vás. První místo oproti druhé pozici, rozdíl 129 hlasů a to je jako ze zkušenosti hodně. O 129 hlasů poráží Oliver Tree svého konkurenta Gabry Ponteho a Mauricia Bukala a opět se ujíbá vedení. Zlatá medaile se vrací z Itálie do Spojených států amerických a vámi zvolené první místo hitparády si dáme právě teď. Tady je vítěz, jednička pro tento týden, Joyride a Oliver Tree.
1: Nejžhavější jednička.

0: LP omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
1: Jedovnice už se těší na Killian Gang Camp. 9. a 11. července Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na killiangang.cz.
2: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento

0: 43 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio. Free Radio.

0: Light. Já jsem říkal hnedka na startu pořadu, že to bude jízda a já si myslím, že znáte videoklip té skladby Joyride od Olivera Tree, pokud ne, tak se na to mrkněte, no prostě je to jako nářez, je to jízda. Fríčkaři rozhodli jasně, koho chtějí na první pozici a kdo má být v hitparádě 107. Fríčka první. Jak to bude za týden, je opět na vás. Klikejte, hlasujte a dejte najevo, jaká hudba vás baví a co chcete slyšet z rádia a co prostě v éteru nechcete. Je to na vás a já jsem hrozně rád za to, jak i v tomhle krásném počasí hlasujete a chválím za tento týden, kdy se vám podařilo na stránkách Free Rádia naklikat celkem 3265 hlasů a ještě jednou velikánské poděkování za vaši podporu celé hitparády. Ale jak jsem říkal, prosím vás, klikejte, hlasujte, až je tma, až jste doma, jak je venku sluníčko a hezky, prosím vás, mazejte ven! Hitparáda až na druhém místě. Peníze jsou až na prvním, že jo? Takže jenom tak, abyste věděli, prosím vás, že budu radši, když budete lítat po venku a až bude škaradě, tak klidně a to hlasování stoupá. Je důležité, abyste si vybrali muziku takovou, jaká vás baví. Hlasovat můžete každý den. Z jedné IP adresy máte možnost rozdat až 10 hlasů do celého hitparádového žebříčku a na webu freeradio.cz/top107 si můžete už všechny skladby konečně pouštět. Je to od tisícího dílu novinka, nevím, jestli už jste zaznamenali nebo ne. Pro jistotu stále ještě připomínám a opakuji, že máte na webu červené tlačítko, které vám každou skladbu pustí pauzne a můžete tam řádit hodiny a hodiny. Tak si hlasování hezky užívejte, no a teďka zpátky mezi horké novinky. Ať si je připomeneme a ať se pořádně rozhodnete, komu svůj hlas pošlete. 107. místo dneska, skladba s názvem Just The Way You Are. Je to spolupráce Itálie a Francie. Za Itálii italský projekt Milky, za Francii David Guetta. Takže 107. místo, Just The Way You Are, Milky a David Guetta jako dnešní novinka číslo 1.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107. Fríčka. 107. Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.

0: Novinka číslo jedna, tedy Just the way you are, před námi rekapitulace druhé novinky. Logicky startovala prozatím na 106, tedy 106. pozice, no a pod vlajkou Německa, ale pozor, s českou textařkou a zpěvačkou Umbrellou. Druhá novinka, Coming Home, Neptunika a Umbrella.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107. Frýčka.

0: Opáčko první novinky máme za sebou, opáčko druhé novinky taky a teď ještě trojka a čtvrka. Novinka s číslem 3 je 105. pozice a dívčí skupina Eyelid. Holek je celkem 5, je to jihokorejská dívčí skupina, která vznikla díky televizní show a jejich skladba, která dnes naskočila do hitparády jako třetí novinka, se jmenuje It's Me. 105. Eyelid a třetí novinka hitparády It's Me.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. No.

0: Je tady závěrečná rekapitulace poslední novinky hitparády 107. Frýčka pro tento týden. 104. místo, čtvrtá novinka, název Sorry Papi. Jak jsem říkal už v úvodu hitparády, krásná skladba s krásným názvem. A za touhle novinkou stojí společně německý Topic a taky americká Becky G. Topic a Becky G nám uzavírají hitparádu, je to čtvrtá novinka. Pokud se vám líbí Sorry Papi, určitě posílejte svoje hlasy. Se čtvrtou novinkou uzavírám kompletně celé kolo hitparády 107. Frýčka. Musíme se rozloučit, čas nás tlačí. Mějte se krásně, mějte se nádherně. Za týden, přátelé, další kolo hitparády čeká nás 1003. díl tohoto úžasného hudebního žebříčku Frýrádia. Já moc krát děkuji za přízeň, děkuji za to, že jste poslouchali, že jste ladili. Nezapomeňte klikat a hlasovat na freeradio.cz/top107. Je to na vás, jak bude vypadat každé další kolo naší hitparády. Budu se zase těšit. Mějte se nádherně, žijte naplno a laďte Freeradio. Čau!
1: Freeradio. Freeradio. 107. Frýčka. 107. Frýčka. Novinka.

0: Retro Party Free Radio.
1: Retro Party Free Radio. Největší porce kultovních retro hitů v brněnském éteru. Hity, na kterých jsme vyrůstali. Hity, se kterými omládneme. Hity, které milujeme. To je Retro Party Free Radio. Retro Party.
2: Je to tak, přátelé, jsme připraveni po 17. hodině opět odpálet 3hodinovou nálož té nejlepší retro muziky na Free Radio, jak jste zvyklí. Dneska se mnou s Kristýnou Kolibovou a jsem ráda, že mi to tak hezky vyšlo na neděli 10. května, kdy svátek mají naše maminky. Tak doufám, že jste na to svoji maminku nezapomněli a pokud byste ještě chtěli doplnit to přání s pusinkou a kytičkou nějakou super písničkou, no tak do té 20. hodiny si myslím, že Retro Party je vám úplně plně k dispozici a na čísle 790 107 107, anebo na e-mailu studio@freeradio.cz, případně můžete psát aktuálně i na facebookový profil, kde najdete příspěvek právě k maminkám, tak tam můžete šupnout svoji pecku. Samozřejmě to dneska nebude jenom o maminkách, můžete přihodit i přání klidně pro někoho dalšího. Případně pokud byste chtěli slyšet svoji oblíbenou pecku, samozřejmě volejte, pište, budu se na všechny těšit. No a ještě jsem nezmínila aplikaci Free Radio, kde se na vás taky budu těšit a budu čekovat.

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Retroparty. Retroparty Free Radio.
1: Po 17. hodině na Free Radio Retro Party a tentokrát si dáme hitovku, kterou si přejete samozřejmě vy, protože písničky na přání jsou hlavně pro vás, takže diktujte, jak je libo, na co máte náladu, na co máte chuť. Třeba jako Zdeněk, který napsal na náš e-mail studio@freeradio.cz, pusť tam prosím Europe The Final Countdown pro všechny, kdo jsou v práci, ať v obchodech nebo kdekoliv, a tím to hezky plyne. Zdeněk, byl jsem z Písku, teď jsem z Prahy, tak zdravíme do Prahy, kde nás posloucháte přes Free radio.cz, přes web, přes online, možná nás ladíte přes apku, tak či tak jsme moc rádi, že jste na vlně 107 FM i takhle jako na dálku, tak zdravíme do Prahy, jak vtipně Zdeněk napsal, a Europe, tahle klasika, The Final Countdown už pro tebe letí. Tak doufám, že Zdeňku, i ty se máš fajn, i když seš super, že myslíš na lidi, kteří jsou v práci, a samozřejmě i takový v neděli večer jsou, tak ať vám to hezky pěkně utíká. No a pokud byste si nejenom v práci chtěli ten podvečer zpříjemnit, možná někteří z vás si teďka už užíváte nějaký grilovačky nebo se vracíte z výletů, tak rozhodně jsme vám k dispozici a Retro Party tady pro vás bude až do 20. Takže volejte směle dál 790 107 107 a Zdeňka zdravíme. Europe, The Final Countdown.

0: dinosauři na Free Radio.
1: A jdeme se, přátelé, podívat na další starší, ale opravdu kvalitní kousek z osmdesátek. Tentokrát to bude dvojice, která se říkala Otavan. Hudební popová dvojka, která se proslavila díky hitům, jako bylo Disco anebo Hands Up, Give Me Your Heart. Je to právě z osmdesátek minulého století. Jejimi členy byli Jean-Patrick Baptiste a Ned Eltick, přičemž vystupovali pod vedením francouzských producentů. I přesto, že když se řekne Otavan, tak vám možná tak to evokuje ke kanadskému městu Ottawa, tak jde o francouzský projekt. Název vznikl jako nápad producentů při návratu z Kanady. Tak francouzský projekt, který se proslavil právě písničkou Disco z roku 1980 anebo zmíněným Hands Up, Give Me Your Heart z roku 81. No a je to veselý, je to taneční, je to disco a je to rozhodně éra přelomu 70. 80. let, který v našich aktuálních dinosaurech moc rádi představujeme. Takže Ottawa a Disco, přátelé, právě teď na Free Radio.

disco hitovka od právě francouzské dvojky Otavan a určitě jste si všimli, že disco, že she is D-I-S-C-O, že se tam spěluje právě disco a je to D jako třeba přitažlivá, desirable, neodolatelná, irresistible, moc sexy, super sexy, nebo tak roztomilá, such a cutie a končí to vždycky O jako disco. Tak si ještě dáme kousíček, tohle je náš dnešní dinosaur.

0: Jo, tak tahle holka je fakt disco trisco, otavan na Free Radio jako dinosaurus. Už za chvilku mrkneme do apky, mám tu pro vás další vaši písničku, o kterou si prosíte.
1: Hudební dinosauři na Free Radio.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.

0: rádia.
1: Ale chci před půl šestou, tu mám další vzkaz. Jsem ráda, že využíváte i naši aplikaci Free Radio. Máme ji jak pro iPhony, tak pro Androidy, takže věřím, že si každý už našel tu svoji verzi. Už ji máte v telefonu a můžete nás tak Free Radio poslouchat odkudkoliv a tak je to správně. No a právě jsem napsala Ivanka z Chrlic, která by chtěla nechat zahrát písničku pro Michala. Něco hezkýho. Tak já jsem přemýšlela, co mám z retra opravdu ráda. No a podívejte se, co se mi tady vyklubalo. Kaoma a Lambada, tahle klasika, která doufám, že vás roztančí v dnešním nádherném slunečném počasí, kdy doufám, že většina jste měli opravdu volno a užívali jste si s nohama hore, možná proběhla ta grilovačka, možná opalovačka, možná nějaká první koupačka, proč ne? Otužilejší si to určitě užívali, nebo nějaký kola. Kaoma Lambada věřím, že dokáže roztančit úplně každýho. Tak pojďme přátelé na to společně. Ivanko, to je pro tebe a pro Michala.

0: Jaj, tak tohle je ta původní lambáda, tak jak ji máme nejradši. Kama a dokonce vznikl i taneček lambáda, tak pokud nevíte, mrkněte na to. Myslím si, že přesně taková ta plážová písnička s drinkem do ruky a myslím si, že takhle hezky si to umíme udělat i bez pláže. 2 minutky po 6:30, co nás čeká dál v retro party, připravený třeba Madagaskar, Real Chili, I Like to Move It. Jo, zatrsáme i v tomhle rytmu, přihodíme Destiny's Child. Trošku R&Bčkové pohodičky a k tomu to roztočíme na Jive Bunny. Tady je to našlapaný, přátelé, pořád, ať nás posloucháte ráno, večer, odpoledne, tak vždycky si přijde každý na své. No a pokud byste to chtěli ještě upravit a máte nějaký další svůj tip na retro písničku, tak sem s ní.
1: Víme, kde to hostne. Doprava Free Rádia.
0: No a jdeme mrknout, jak to vypadá na silnicích, přece jenom dneska v neděli odpoledne večer, tak se bude spousta z vás vracet zpátky do Brna. Je to znát už na dálnici D1, pokud jedete zhruba mezi Ostrovačicemi, Popůvkami, těsně před Brnem, nějaký 195. možná ještě trošku dřív, tak tam to hodně houstne. Naštěstí to nestojí, takže jede to, ale přece jenom je znát ten silnější provoz. Další zdržení je taky, pokud frčíte aktuálně od Vyškova na Brno, tak tady se taky tvoří kolona zhruba kolem nějakého 206. kilometru, tak i tady počítejte, přátelé, se zdržením nějakých 10 minut. No a co se týče dalších komplikací, tak tady máme nějaký porouchaný auta na silnicích, na D2 směrem od Brna na Bratislavu 13.5. Taky pozor dávejte na Brněnsku na příjezdu do Prštic směrem od Hlíny, kde boural motorkář. Tady je místo průjezdné pouze Kyvadlově na příjezdu do Prštic směrem od Hlíny. A dálnice D1 nejenom ve směru od Prahy na Brno, ale i od Brna na Prahu je hlášený nárazově zdržení od 190. po 196. Jinak v Brně zatím klídek, kdybyste přece jenom měli cokoliv dalšího, tak nás informujte. Díky.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: No dneska naprosto luxusní neděle s teplotami kolem 23 stupňů, k tomu stále převážně slunečná obloha. K večeru míněno, až zapadne sluníčko kolem 21, tak by mělo přibývat oblačnosti, možná i zataženo do rána, ale zatažená obloha bude. Počítejte se 13 stupňů, přes den se dočkáme maximálně kolem 19, možná 20, no a zítra odpoledne by měly do Brna dorazit přeháníky. Místy můžou být i vydatné, uvidíme, nerada předpovídám počasí, protože prostě s tím deštěm a kor v Brně, to člověk řekne, že bude lít a pak nic. No, tak uvidíme, teď ta pravděpodobnost na pondělí odpoledne je poměrně vysoká, tak vypadá to, že by nám to konečně mohlo zalít ty zahrady, které potom deště vyloženě jako prahnou. Tak zítra zataženo do 20 stupňů a odpoledne s přeháňkami. Nezapomeňte deštníky. I like to move it, move it. You like to

0: rádia.
1: Musím říct, že tohle je klasický holčičí R&B Destiny's Child Say My Name, mě pořád bere, znám to skoro na spaměť. Možná jste taky zavzpomínali a zaspívali si se mnou. A já tady mám teď, přátelé, totálně zamilovaný vzkaz. Píše Tonda, že strašně moc miluje svoji Kačenku a chce jí zahrát něco zaláskovaného. Tak hledám Toníčku, hledám a Mr. Erik a Barbara. Keď přijde láska. Já myslím, že to by Kačenku mohla pohladit. Tak zdravíme tenhle zamilovaný pár, Tonda Kačenka, posíláme Keď přijde láska. No a pokud byste Tondu chtěli následovat, tak pište buď na náš e-mail studio@freeradio.cz, případně do apky, a nebo taky na Facebooku Free Radio. A připomínám, dneska máme den maminek.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní, a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
6: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
7: Největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru. To je Retro Party Free Radio.

se nám, přátelé, 18. hodina. Já tady mám další vzkaz v naší aplikaci Free Radio. Ahoj, Fríčko, mohli byste zahrát Pinky Up od Katsey a zdraví vás Adelka z Ivančic. Adelko, díky za vzkaz, my ti taky moc do Ivančic zdravíme. Akorát teda Pinky Up od Katsey je vyloženě současný hit z roku 2026 a my tu teď hrajeme retro party, to znamená 90. přilom milénia, nějaký starší kousky, takže moc rádi ti zahrajeme něco staršího, ale teď teda máme rezervé jenom pro tyhle roky a ty nejnovější to si zase necháme potom do Freeboxu, což je od pondělí do čtvrtka mezi 17. a 20. hodinou. Tak Adelko moc zdravíme a doufám, že potěší Jive Bunny. Za chvilkou Swing the Mood, přidáme taky předělávku původně Madonna, tohle je Madhouse, Like a Prayer. A pak jednu takovou velkou pohodičku od Karen Ramirez, Looking for Love. A tohle si myslím, že by mohlo už hrát do auta mojí mamince, která teď aktuálně se vrací do Brna, protože má i moje maminka samozřejmě dneska svátek na Den maminek, tak jí tuhle hitovku posílám. No a všem dalším maminkám, který jsou teďka na doslech, ať už máte ty malinkatý děti nebo už odrostlí, tak rozhodně jste naši největší superhrdinky. Děkujeme za to, jaký jste a že o nás stále pečujete. A já na vás myslím a doufám, že mysleli i ti vaši nejmilejší. A pokud teď poslouchají nějaký dětičky, který by rádi maminku potěšili, tak jsme tu pro vás. 790 107 107, anebo si napište. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

Kingový Jive Bunny na Free Radio. Doufám, že potěšil po 18. hodině. Máme tu další zkaz, tentokrát od Adama. Ahoj Kyťo, mohla bys zahrát něco od Jana Vejna. Bylo by to pro všechny brněnské radioamatéry, co se se mnou spojili, a také pro všechny fríčkaře. Tak to vypadá, že Adam je možná od fochu, že se snaží taky o rádiové vysílání rozhlasové, tak ať se ti daří. Díky moc, že na nás myslíš i na všechny posluchače a posluchačky, a já myslím, že tahle klasika od Jana Vejna, ta nikdy nezestárne.

0: Jan Vein, německý DJ, hudební producent vlastním jménem Jan Christiansen, tak měl velký úspěch mezi lety 2002 až 2004 právě předělávkami známých hitů a tohle byl jeden z nich.
1: Retro party Free Radio.
0: Tak jsme snad Adamovi udělali radost s touhle písničkou i vy si samozřejmě můžete diktovat po 18. hodině na vlně 107 FM, protože teď je retro party, teď si užíváme retro kousky z 90. z přelomu milénia a diktovat tak můžete na čísle 790 107 107, přes náš e-mail studio@freeradio.cz a taky přes naši apku Free Radio. Případně i na Facebooku Free Radio najdete aktuální příspěvek, kam můžete posílat svoje vzkazy. Mimochodem najdete tam taky 2 dny starý příspěvek, kde jsme společně probírali, jaký film nebo seriál fakt jako stojí za to vidět. A doporučili jste asi 50 dost zajímavých snímků, takže kdo teď hledá něco pěkného, na co třeba dneska večer koukne, tak se podívejte určitě na náš Facebook Free Radio. No a zároveň tam můžete poslat i vaši písničku, kterou chcete nechat zahrát. Já to pro vás po 18. hodině chystám takzvanýho detektiva. Budeme tady společně hledat původ písničky, která se aktuálně vyhřívá na druhém místě naší hitparády 107 Fríčka. Je to Como si gira e como si balla od Gabry Ponte. Tak tuhle italskou vypalovačku si dáme společně. No a po 18. hodině pokračujeme teď s tím nejlepším retro, který si můžete užívat taneční, a to nejenom v Brně, ale všude možně, kde nás sladíte na freeradio.cz. Tak v tom určitě pokračujte. No a pokud byste nás poslouchali ve všední dny, tak vězte, že stále soutěžíme.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Madonna v předělávkovém podání od Madhouse. Tohle bylo Like a Prayer, přesně ve 6:45. To tady bude rozhodně tepat dál.
1: Retro Party. Retro Party Free Radio.
0: A píše Ríša z Říček, že si dopřávají grilovačku, krkovička, kuřecí, salátek a nejlepší klobásky. Tak tohle, přátelé, voní až sem. No a mám zahrát nějakou pořádnou retrohitovku, tak já myslím, že tohle je klasika všech retroklasiků. Ríšo do Říček, tady to máte. You can't touch this.

0: Hudební detektiv Free Radia.
1: Přátelé, a teď 18 hodin a 20 minut na Free Radio prostor pro našeho detektiva. Jdeme společně pátrat po původním hitu našeho aktuálně stříbrného kousku v naší hitparádě 107. Frýčka. Tím kouskem je Gabry Ponte Maurizio Bucalo, tahle italská hitovka s názvem Como si gira e como si balla. Como si gira, como si balla, como si nina lupa e la balla. A takhle to, přátelé, znáte od nás éteru Free Radia, ale tohle není původní verze, tohle už je aktuální taneční. No a já jsem zjistila, přátelé, že tuhle písničku dal dokupy známý italský zpěvák, skladatel, textař, písničkář, který si říká Mimo Cavallo. Jeho skutečný jménem Cosimo Cavallo, ale Mimo Cavallo je přece takový chytlavější. 75-letý Ital, který dal dokupy tady tuhle lidovou písničku, kde se zpívá Como si gira e como si balla, což v překladu znamená, jak se otáčí, tak se tančí, jak trefit míč nohou, jak, ach, nedotýkej se mě, protože nemůžeš, s ním oceři mistra tohoto, s ním oceři mistra tohoto. No prostě klasická lidovka, nic zatím velkýho nehledejte, prostě spousta lásky. A jakže zní ta původní verze od Mimo Cavallo, Como si gira e como si balla, pojďme si to připomenout tady na Free Radio.

0: folklorníkou se na Free Radio. Tohle je Como si gira, Como si bala ve své originální verzi od písničkáře Mimo Cavallaro. No a pojďme si ještě připomenout, jakže to hrajeme i u nás. A tohle už je ta verze, kterou jste si oblíbili. Gabry Ponte a Mauricio Bucalo. Sice v tomhle týdnu i v hitparádě hitovka na druhém místě, ale v tom uplynulém to byla jednička. Takže je vidět, že Como si gira e como si bala je vaše opravdu velmi oblíbená hitovka. A tak to jsme moc rádi, že jste si ji oblíbili. Zpátky do retra, přátelé, připravená je hitovka Because the Night, taky Family Affair, anebo S Club 7.
1: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Tak tohle bylo R&Bčko Mary J. Blige a její Family Affair. Přesně o 6:30 tu pro vás ladíme další klasiku. Tohle je rozhodně moje puberta. S Club 7 a Bring It All Back. A možná to máte stejně zavzpomínáte. Miss Papaya Hero. A těšit se můžete i na Kylie Minogue. Klasika I Should Be So Lucky. Po půl si dáme samozřejmě nejenom tuhle muziku, ale nakoukneme taky na něco zajímavého brněnského. Mám tady třeba novinku v Kohoutovicích. Teď na silnice.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Tak ve směru od Brna na Prahu na dálnici D1 je odstavené osobní auto na 174. kilometru. Zhruba před hodinou, když jsem se vracela do Brna po dálnici D1 od Prahy, tak před Brnem se tvořil hustý provoz. Nebyla to úplně stojící kolona, ale počítejte s tím, že to bude houstnout i takhle v ten podvečer, protože se vracíte z nedělních výletů a z prodlouženého víkendu, tak může být hustěji. Ale aktuálně vidím, že i Brno jede celkem plynule a pohodově, tak ať to vydrží, a kdybyste přece jenom o něčem věděli, tak informujte na naši dopravní linku, případně do aplikace Free Radio.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Dneska slunečná obloha s teplotou kolem 23 stupňů. Postupně, až sluníčko zapadne kolem 21, tak by se mělo spíše zatahovat a do rána bude zataženo s teplotami kolem 13 stupňů. Zítra přes den maxima kolem 20, s tím, že dopoledne by mělo být zataženo a odpoledne se k tomu přidají přehánky. Místy můžou být i bouřky nebo vydatný dešť. Tak uvidíme, jestli se Brno konečně dočká nějaké závlahy. Každopádně s těmi deštníky bych radši byla připravená, znáte to, kdo je připravený, není překvapený. No a v úterý má být sice nejchladněji, teploty kolem 14 stupňů, ale už bez deště a následující dny od středy se pak příští týden začne pomalu, ale zvolna oteplovat. To je ale spousta času ještě, než bude příští týden, ještě si užíváme neděli, ještě tady jsou vaše grilovačky, pohodičky, výlety a S Club 7 k tomu, tak užívejte s Free Radiem Bring It All Back. No.

0: Dobrý rádio.
1: A já už mám po půl sedmé na drátě Jakubka, který nám volá z Červené vody. Ahoj, čau.
2: Ahoj, Kristýnko, ahoj.
1: Nazdárek, ahoj. Takže Červená voda, hory, jeseníky, moc tam zdravíme. Jak to tam vypadá, je tam hezky, viď?
2: Dobrý, je tam hezky, ale do rána nebo odpoledne, tady to má do hřeta nebo všude a bez chyš.
1: No jo, to aj k nám do Brna jsem hlásila, že zítra odpoledne by měl být i silnější dešť, možná bouřky, uvidíme. Je většinou do Brna pak ty přehaňky nedorazí, ale tak snad zítra už by to bylo potřeba, protože už je potřeba zalít. No a Jakubku, ty chceš zahrát něco, jsme si říkali mimo éter, něco pořádnýho retro, jo? Tak já tady mám připravený tři šestky a paradox. Komu to věnujeme?
2: Tři paradox, moje to po tebe, Kristýnko, poukáš brat a po tu kačku, bola.
1: Hezký.
2: A říká, pozdravujte Kuba. Kuboj, to posílám, já to posílám taky plný.
1: Dobře, dobře, Kuby. A víš, komu ještě zahrajeme?
2: Zahrajeme to po moji Henku.
1: Ano.
2: Po moji Henku, co se jim si pomáká.
1: A pro tvoji maminku, pro tvoji maminku.
2: No, maminku, dneska mají se
1: znamenat. Ano.
2: Dneska jsme byli najedeči.
1: Aha, a dal si mamince nějakou kytičku nebo pusinku aspoň?
2: No, já jsem se dal do pusinku, jsem se jí dal kytinko.
1: No pusinky, ty mají maminky nejradši, tak to je super, že jsi nezapomněl, že si mamince popřál. Tak doufám, že slyší a že jí zahrajeme tady tu písničku připravenou od tebe, jo?
2: Ano, a už mám zalej ucho, už to je dobrý.
1: No, tak to je perfektní, to moc rádi slyšíme. Tak hezky uslyšíš i tuhle písničku. Kuby, díky za zavolání, měj se, ahoj.
2: Ahoj, Kristýnko, ahoj, ty to je skutečné.
1: Děkuju, ahoj.
2: Ahoj, Kristýnko, ahoj. Yo.

0: Jeden pořádně našlápnutý energický kousek Paradox speciálně do červené vody pro Kubu, pro jeho maminku a pro celou bandu, která nás tam poslouchá. No a jdeme hrát dál, teď už maminka.
1: Retro party Free Radio.
0: A zdraví Michal Bajkero ze Zlíšně, vyber mi tam nějakou divokou písničku pro všechny maminky k dnešnímu Dni maminek a pro všechny posluchače. Děkuju, no, já děkuju za to, že na maminky myslíš a musím říct, že já jsem taková divoká po mojí mamince, takže když se řekne divočina a něco souvisejícího s maminkama, tak mě prostě napadne něco, co sama zbožňuju. Dario G a Carnival de Paris, je to jedna z fotbalových hymen, která se dala dokupy a já ji mám strašně ráda. Je to něco, kde se promíchá tolik neskutečné energie z různých zemí, že věřím, že tohle maminky oceníte. Dejte si to pořádně volume doprava, speciálně pro vás od Michala Bajkorase. Jdeme na to!

0: pro všechny maminky, tahle divočina, Dario G, Carnival de Paris, a slíbila jsem nějaký kohoutovice.
1: Retro party Free Radio.
0: Jop, podíváme se společně na novinky, které se u nás v Brně dějí. Třeba v Kohoutovicích vzniklo nové hřiště, a to u základky Chalabalova. Najdete tam mini fotbalové hřišťátko, je tam workout zóna, lezecká stěna a spousta dalších atrakcí pro děti, ale i větší sportovce. Tady tohle nové hřišťátko se veřejnosti otevře, a to 28. května během Dne dětí, kde nebude chybět ani další doprovodný program pro rodiny. Takže pokud jste třeba z Kohoutovic nebo chcete nakouknout, jak to tam vypadá, tak si pište do diáře 28. května Den dětí a u Zeše Chalabalova nové hřiště, které se tam slavnostně otevře. Tak tohle jsou novinky z Brna, teď lehce po 6:45, a já, jak jsem slíbila, tak tu pro vás mám Kylie Minogue, je tu Miss Papaya a možná i něco za chvíli dalšího.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní, a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.

0: Na Free Radio hrajeme rozhodně skvělý retro taneční pecky a mezi ně Tom Jones a Muse T patří. Tohle bylo Sex Bomb.
1: Retro Party. Retro Party Free Radio.
0: Uzavíráme sice další hodinu Retro Party, ale nebojte, ještě další je před námi a tady si budeme užívat rytmy třeba od Korony. The Rhythm of the Night vystřídá taky Global DJs. What a Feeling, Flashdance a doplníme to Snow a

0: DJ Bobo, a je těžký říct, fakt se ti jako omlouvám. Hard to say I'm sorry, jo, možná to někteří taky znáte. Je to Retro Party a na Free Radio, hrajeme pro vás.
1: Retro Party Free Radio.
0: A já už mám na drátku Jardu, který nás ladí z Hodonína, ahoj, čau.
2: Ahoj, Kristýno.
0: Ahoj, ano, ano, hezky se s toho vyposlouchal, jsem to já. No a ty jsi mi prozradil mimo éter, že máš volno celý týden, nejenom od pátku, ale že si užíváš několik dní volna, takže je to pohoda, lahoda, nohy hore.
2: Ano, a poskám radio free a tancuju to non-stop.
0: No tak to je krásný. A nějaká večeře ještě bude dneska, nebo ještě něco ladíš?
2: Ano, guláš bude.
0: Gulášek. A maminci jsme taky popřáli.
2: Ano, všem maminkám, kamarádům Leoně, Ivete Davidovi, Martinovi, Zbiňkovi, ježiš, kdy tam všechno bylo. Chceme znají tady v Hodoníně, ta akci, co jsme byli dneska.
0: Jasně, takže nějaká akcička do noci, do večera, nebo naopak denní?
2: Ne, jenom přes den.
0: Jasně, přes den, super, super.
2: A mě poslouchají Radio Free kvůli tomu.
0: A hezký, tak zdravíme celou tvoji bandu přes freeradio.cz, protože nás ladíte online. No a ty jsi vybral holky, skupinu holky, mám ji připravenou. Můžu na to? Můžeme na to jít?
2: Ano.
0: Skvělý, Jardo, tak doužívej tady.
2: A ještě pro Markétku.
0: Pro Markétku.
2: Si má dovolenou, jako já.
0: Ano, přesně tak, Markétce, musíme taky někdy dopřát volně. A myslím si, že poslouchá, že by teď mohla být v autě, tak jestli ladí, tak je to i pro ně super, že na ní myslíš. Tak Jardo, díky moc a holky se tu rozjíždí. Měj se, čau.
2: Tak, lebe všemci, ahoj.

0: Klasický holky, už mi nevolej, tahle hitovka je pro Jardu do Hodonína a celou bandu, která nás teďka poslouchá, tak užívejte nedělní večer.
1: Retro party Free Radio.
0: A my samozřejmě po 19. hodině budeme pokračovat teď s přáním od Tomáše. Ahoj Tome.
2: Ahoj Kristinko.
0: Čauvec, co tvůj víkend prodloužený, co tam všechno bylo, jak jsi užíval, jak jsi výletoval?
2: Tak, dneska jsem byl v Dalečíně se podívat, tam bylo mistrovství České republiky.
0: V čem?
2: Motokrosu.
0: Aha.
2: Včera jsem byl na motokárách v Rajci.
0: Ano.
2: A v pátek jsem byl s bráchem na motorce až u Ostravy.
0: Hezký. Takže tě baví takováhle v úzovkách nebezpečnější rychlá jízda?
2: Baví mě to.
0: Jo, super. Tak hlavně jsi v pořádku, že jsi z toho hezky užil a i s bráchou a s celou bandou. No a co ti zahrajeme?
2: Myslím, že dneska to bude Sonic Sky.
0: Ano.
2: Dneska to bude pro mýho nejlepšího kamaráda Pavlíka Vandace.
0: Super.
2: A klidně Lukin Bartl by mohl vyfotit tu motorku a post. A dát na Facebook, že bych to ukázal bráchovi.
0: Máme tady takovou, teďka to musíme propojit pro posluchače mimo éter, když jsi mluvil hodně o motorkách, tak můj kolega Lukáš Bartl taky miluje motorky. To si když tak domluvíte spolu, jestli chce, nechce někam posílat svoje fotky. Každopádně spojí vás stejná vášeň a stejná záliba, protože motorky to je jeho. Tak po 19. hodině je to tady pro tebe připravený Sonic Sky. Díky Tome za zavolání a užívej si zbytek neděle. Ahoj.
2: Díky, Kristinko, ahoj.
0: Čau, přátelé, já kromě toho, že vám posílám tuhle hitovku od Toma, tak připomínám, že se u nás na Free Radio každý všední den od pondělí do pátku soutěží. Tak poslouchejte pozorně a třeba vyhrajete už.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Retroparty Free Radio pokračuje, přátelé, pozor, pozor, teď tady mám něco speciálního. Celý den mluvíme o tom, že dnes je den maminek a já mám teď na doslech, poslouchají dvě maminky, které jsou pro mě důležité. Jsou to maminky a ženy od mých kamarádů a jsou to maminky, které mají malinkatý rozkošný holčičky a jsou prostě úplně dokonalý. Takže mám tady teď na doslech Anielku z Brazílie, která má s kamarádem z Gimplu s Kubou malou Marušku, úplně rozkošnou malinkatou holčičku. A Nikolku od Marťase, kteří mají zase spolu Emily, taky nádhernou holčičku. Takže musím říct, že se vám holky fakt jako povedly. A Anielka i Nikča jsou úplně bombastický maminky. A protože je Anielka z Brazílie, tak doufám, že potěší hitovka Coraço od Jerry Ropera. A ještě jsem si našla, jak se v portugalštině, aspoň v té brazilské, řekne poslat pusu. Tak doufám, že to řeknu dobře. Mandamos um beijo. Snad to dopadlo na úrodnou půdu, tak tohle bylo pro Anielku a pro Nikču taky huban. Coraço, holky pro vás, užijte si den, jste úžasný maminky.
1: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. 2004.

0: rádia.
1: A mám radost, přátelé, že myslíte hlavně na vaše maminky, na vaše manželky, které už jsou maminky a tak vůbec, protože dneska to patří samozřejmě maminkám. Takže rozhodně jdeme hrát dál. Tentokrát to bude maminka Alenka od Marťase, která by měla aj teď poslouchat. Maminko Alenko, si úžasná, protože se vychovala neskutečného divočáka Marťase, takže to se zadařilo. Správnej super kluk. Děkujeme za to. No a Alence, jsem si říkala, že bychom mohli zahrát taky takovou super retropecku, která prostě patří tady k tomu dnešnímu dni. Je to Lunatic a je to máma. Takže pro všechny naše maminky a speciálně pro Alenku, tohle jsou Máma pro tebe, Lunatic!

Maminky, jste úplně nejvíc a jsme nejradši, že vás máme. Děkujeme moc a doufám, že vám taky děláme ty radosti, tak jak vy děláte radost nám. Tohle byly Lunatic Mama speciálně pro Alenku do Mněnína od Marťase a jdeme hrát dál. Flash Dance.

0: Přátelé, dneska je to divočina v retro party. Jsme mluvili trošičku poco portugalsky, trochu jsme si zaspívali slunetiky a rozhodně budeme prospěvat dále. Já jsem slíbila, že budou Snow Informer, trošku se mi to posunulo, ale budou, nebojte. Pošleme tam taky hitovku, kterou zbožňuju díky bráchovi, protože tohle bylo jeho telefonní vyzvánění ještě kdysi dávno a tohle prostě, to je klasika. Bittersweet Symphony. Abychom se vrátili i k takové veselosti, tak bude Mr. President a Coco Jumbo. Jo, tady se na Free Radio veselí a pokud byste chtěli přidat nějakou svoji oblíbenou pecku, zahrát ať už maminka nebo někomu jinému, nebo klidně jenom sobě, tak volejte, protože ještě půl hodinku je tu pro vás retro party na Free Radio.
1: Víme, kde to hostne. Doprava Free Radio.
0: Ať se mrkneme, jak to vypadá na silnicích. Samozřejmě housne doprava hlavně na příjezdu do Brna po dálnici D1 kolem 190. 195. kilometru. Očekávejte hustší provoz, snad už to bude brzy klidnější. Mám tu hlášenou i komplikaci, která je na výjezdu z Jezeřan Maršovic směrem na Loděnici, kde probíhají záchranné a vyprošťovací práce u nehody osobního auta. Tady se projíždí kyvadlově, tak opatrně na výjezdu z Jezeřan Maršovic směrem na Loděnici. Jinak teď aktuálně pro Brno hlášenýho nic nemá. Vypadá to, že v Brně se jede plynule, že to housne spíš na těch příjezdových cestách na dálnici D1, možná i v tom opačném směru od Vyškova na Brno, a teď to vypadá, že je to tam klidný, tak ať vám to frčí, ať už jedete kamkoliv, a kdybyste věděli o jakékoliv komplikaci, tak volejte na naši dopravní linku, případně do aplikace Free Radio.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Neděle jako malovaná, slunečné počasí, teď aktuálně jste potom kolem 22 stupňů. Sice té oblačnosti bude směrem k večeru přibývat, do rána bude zataženo, ale ještě trošku sluníčka si určitě užijete. Do rána teda zataženo, jste potom kolem 13 stupňů, zítra by měly být maxima kolem 20, s tím, že odpoledne meteorologové slibují přehánky. Místy to můžou být i bouřky a přívalové deště, tak uvidíme, jestli se dočkáme. Já to pořád říkám s takovým, jako uvidíme, protože v uplynulých dnech už mělo pršet asi 4x a nikdy nepršelo. Ale na zítra ta pravděpodobnost vypadá, že by to mělo klapnout. Tak zítra kolem poledne až do večera deštivé přehánky. Raději mějte deštínky u sebe. Na úterý se potom ochladí, maxima se budou pohybovat kolem 14, ale už to bude bez deště a už se bude vracet i sluníčko. No a od středy se pak bude pomalu, ale jistě oteplovat. Čeká nás spíš trošku chladný týden, ale ta příroda si to taky zaslouží. A teď si budeme, přátelé, společně užívat další muziku v retro party. Snow Informer. In

0: samozřejmě, i když je neděle, i když je prodloužený víkend a většina z vás má výlety, užíváte si grilovačky, pohodičku, tak někteří z nás musí pracovat. Třeba jako Jirka trolejbusák. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau věc. Prosím, v kolikáce seš teďka?
1: 30 dneska.
0: 30. Ale provoz jako dobrý, ne? Sváteční.
1: No, už to začíná houstnout. V tom, když jsem se vracil lidi z výletu, takže už to začíná být takový trošku uspanější ten provoz, no, ale je dobrý.
0: Ještě pořád je to neděle, doufejme. Taková pohodovější. A vozíš hodně lidí, nebo je to tak jako sem tam někdo?
1: Tak, spíš těch výletů, ale tak jako dá se to, tak půl na půl, no, jak
0: jo.
1: Se řekne.
0: A u tebe převládá dobrá nálada?
1: Tak, já jsem furt usměvavý i se práci.
0: Jo, no tak to je nejlepší. Mít usměvavýho trolejbusáka řidiče, co víc si přát. Co ti tam pošleme, ať se ti ještě více daří?
1: Technotronik.
0: Dobře, mám to připravený, get up. A bude to jenom pro tebe, nebo to chceš ještě někomu poslat?
1: Úplně pro všechny maminky a pro všechny, co jsou v práci, tak jako já. A hlavně pro tebe tam.
0: Děkuju moc, usmívám se i já od ucha k uchu, já tady úplně zářím. Dneska teda retro uletělo neskutečným tempem, za chvilku to končí a skoro je mi to líto, ještě bych si to natáhla. Tak jsem ráda, že jsi to stihnul a že voláš Technotronik pro tebe. A kdy ty končíš v práci, kdy máš hotovo?
1: O půl 12.
0: Jo, takže ještě kus cesty před tebou. Tak ať ti to hezky jede a díky, že ladíš. Měj se hezky. Ahoj.
1: Taky, čau.

0: A roztančený aktuálně řidič trolejbusu, který hladí a poslouchá Free Radio. Ještě jednou moc zdravíme Technotronic Get Up. No a vy, pokud jste teďka někdy na cestách, ať už v MHDčku nebo svým autem, tak vás moc zdravíme taky.
1: Retro party Free Radio.
0: Ale pak jsou tu i tací, kteří užívají a mají pohodičku, třeba jako Lukáš, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny Brňáky a všechny posluchače Fríčka.
0: Čau vec, tak prosím tě, ty seš teďka v autě, už tam máš plné osazenstvo, koho tam máš?
2: Momentálně nesedím v autě, protože za volantem se nevolá.
0: Ano, správně.
2: A tady menku, ale osazenstvo už mám v autě, čekám jenom než můžu vyslovit tady přání na písničku a pozdravit všechny.
0: Dobře, tak povídej, přání je tvoje, tvůj prostor.
2: Ale poprosím tě písničku Insomnia od Fighters.
0: Ano, připraveno?
2: A bude to pro tebe do studia, pro všechny, kdo poslouchá, hlavně pro mou přítelkyni, pro mého malého syna, pro mou dceru a pro všechny pozitivně naladěné lidi.
0: Skvělý, moc krát děkujeme, Lukajdu, a samozřejmě i tvé ženě, která je maminka, tak ať si užije svůj den. Fateless Insomnia a vy ať máte brzy nákupy z krku a budu se zase někdy těšit. Čauec!
2: Hezky, ahoj.
0: Ahoj, přátelé, tak pokud byste chtěli taky nechat zahrát nějakou písničku, ať už sobě nebo někomu jinému, tak máte poslední minutky a rychle toho využijte. Teď přesný čas 19 hodin 43 minut.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
5: Zpátečka Fríčka. 1996.

0: Tohle je, přátelé, klasika. Bittersweet Symphony od The Verve, ta původní verze. Jak říkám, tohle písničku já mám spojenou s bráchou, tak kdyby náhodou poslouchal, tak tohle je rozhodně taková naše hitovka, řekla bych tak 15 možná, možná už 20 let zpátky. Ne, to ne, jenom 15, dejme tomu. Jo, plus minus. No, každopádně, přátelé, posloucháte Retro a my jdeme hrát další vaše kousky na přání. Jsou to teda takový last minuty, ale stíháme.
1: Retro Party. Retro Party Free Radio.
0: A teď už v Féteru Free Radio vítám Karla. Ahoj, čau.
2: Ahoj, krásný podvečer tobě a všem, kteří mají naladěno.
0: Děkujeme moc, těšila jsem se na tebe a jsem ráda, že jsi měl teda víkend, který byl, chce se mi říct, jako volnější, ale ty seš vždycky v pohybu a seš aktivní, takže to není úplně, že by se zválil někde na gauči, ale v práci jsi nebyl od pátku.
2: Ne, v práci jsem nebyl, no, výborně. Ale já jsem se hýbal, jako, ale víceméně sám, jako, takže já jsem si to určoval, jako, že sport, práci a tak, že já jsem si to užil. No.
0: Sport a zahrádka. A zahrádka, co konkrétně si dělal?
2: Já jsem víceméně akorát sekal sekačko, takže jsem sekal kolem domu zahrádku, že jsem sekal, takže já jsem pracoval s trávou. No.
0: Jasně, ale ona tahle práce je docela jako dobrý reset, ne? Máš to taky tak, že takhle na vzduchu, když něco děláš jenom rukama, tak máš klídek pak v hlavě?
2: Jo, jasně, a za další potom, když člověk jde a podívá se kolem sebe, tak to vypadá pěkně. Aha. A řekne si, ano, dělal jsem něco a vypadá to, jako, že se na to dá podívat. No.
0: No přesně, teď úplně jako vystihlo i to, že člověk vidí to, co zvládnul, to, co má za sebou, to, co se mu podařilo, že to většinou třeba teďka, když člověk něco dělá na počítači, tak tady takový ten pocit toho, že se mu něco povedlo, se tak jako nevrací ten výsledek, ale na zahrádce je to hnedka všechno vidět. Tak super, že si toho vážíš a že to takhle umíš ocenit. No a co si dáme dneska za hitovku?
2: Takže dáme si Plastika Bertranda, Kaplan Pomoa.
0: Ano.
2: A já to pošlu mamince, protože je den matek a protože tu písničku máš ráda taky, tak to bude i pro tebe.
0: Moc děkuju a jsem ráda, že myslíš i na maminku, protože samozřejmě ty naše maminky si to dneska zaslouží, tuhle péči. A je to taková divočina, tak doufám, že si to maminka na to zatrsá. Díky, Karle, za zavolání, měj si pěkně, ahoj.
2: Děkuji, měj se pěkně, ahoj.
0: Čau, přátelé, sa plan pour moi.

0: Vlny rádia.
1: Přátelé, vy jste se dneska krásně rozjeli. Chtěla jsem se rozloučit s písničkou od mistra prezidenta Coco Jumbo, což jsme tady slíbili. Ale protože máte samozřejmě přednost, tak to uzavřeme Lukinovým přáním, který píše na náš e-mail studiozavináč@freeradio.cz, a to je zahraj Mamma Miu od Aby pro všechny maminky. Ale tak toto je dobrý nápad. Doufám, že to máme, ale myslím si, že jo, že tuhle písničku a Mamma Mia, je to tady. Je to připravený. Super, že jste dneska hodně mysleli na naše maminky, protože ty si to opravdu zaslouží. Jsou to ty za mě nejdůležitější osůbky, který nás celý život tak nějak drží za ruku. Jsou to naši velcí fanoušci, takže si rozhodně zaslouží, abychom na ně mysleli. A nejenom jednou za rok, taky je dobrý říct, nejenom dneska, ale že jste to dneska takhle rozjeli právě speciálně pro maminky, tak to je super. Takže od Lukina pro všechny maminky, určitě i pro tu jeho Aba a Mamma Mia. Je to tady připravený. No a tím končíme s retro party, když to dneska bylo naprosto famózní, tak všechno krásný někdy končí, ale nebojte se. Chvilku tady máte House for You, Mackie Martin je připraven, takže jenom co dohraje Abba Mamma Mia, tak tady máte skvělou další pártošku připravenou. Lehce před 20. hodinou se s vámi Kristýna Kolibová loučí, budu se těšit zas někdy, užijte si zbytek neděle a já se vlastně těším už zítra, no už za chvilku se zase slyšíme. Abba Mamma Mia pro naše maminky, díky za vaše zprávy, za vaše vzkazy a mějte se parádně. Abba na závěr, retro party na Free Radio.

Dámy a pánové, krásný dobrý večer, máme 20 hodin a 4 minutky a před malou chvíli začal pořád House for You Life na Free Radio 107 FM. Já jsem to dneska ostartoval novinkou Ellie Brown, Pan Pot, Coming in Heavy, zaklinku Space 92 Dimension, takže další novinka. Já doufám, že máte za sebou skvělý víkend, protože já jsem tento prodloužený víkend užil úplně na maximum. Čtvrtek, pátek, sobota, brutální party každý den. V pátek jsem byl na Majálesu se podívat, omrknout to, strašně moc jsem si to tam také užil s kamarády. Takže kdo byl, tak určitě ví, o čem mluvím, kdo nebyl, tak může jenom teďka litovat. No a my si uzavřeme celý tento krásný prodloužený víkend s Freerádiem 107 FM a s pořadem House for You Life, taky závěr celého nedělního večera. Takže nezapomeňte tradiční volume doprava, ať si to užijeme na 107% a já vám přeji příjemný poslech. Let's go!

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

Chick Style a John. Čo ste, Chick Style a John? A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.

0: Britney, bitch.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?